0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz

0: Old School na Fresh Radio.
1: This is Fresh Radio 103.6 FM.

než moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Srdečně vás vítáme v Bratislavě.

0: Fresh Night.
1: Na tomto jsem vyrastal. Doba je náhlá, vů, u nás na východě se tomu praví chára. Vyzlečím tě z drahých.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
7: On je živý!
1: Hoši! Velké řeše s průlízkami!
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
9: A dívejte, tam je ten velký!
10: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
11: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
12: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
11: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
13: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
14: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz

Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskydek.cz

0: pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Track. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track. Come on, baby, when the music play. Wanna see you dance.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Tech Talk.
2: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
3: Tech Talk.
4: Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
8: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
7: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
9: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
12: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
13: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
14: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
15: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: No, super.
1: Co no super?
0: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
1: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz

0: už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.
4: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track.
6: We've been going through the motions.

0: Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show.
1: Fatal Terror.
0: To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

0: buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Techtok.
6: Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
5: Techtok.
7: Partnerem Techtoku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy.
8: Je, tam je dinosauří mláďácko.
9: Mimino Stegosaura.
10: On chodí.
11: On je živý.
8: Hoši, velké řeště s průlízkami.
12: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
14: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
15: No, super.
16: Co no, super?
15: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
16: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Fresh Radio. Back to me. You played that.

0: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Fresh Radio je stále s vámi, dobrý den všem. No a co nás čeká tento den? No tak samozřejmě technika v TechToku, co jiného, to nesmí chybět. Takže proto jdeme na to a jdeme na operační systém.
1: TechTok s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk. Jedenáctka chystá drobnou, ale docela praktickou novinku ve svém operačním systému. Frešáci. Na jednom místě se má prý ukazovat, jak jsou nabité baterie nanoťasu, ale v připojeném příslušenci to prý má už taky fungovat. Háček je v tom, že prý zatím nejde o nějakou novou funkci. Jo? V systému jsou prý jenom stopy zatím po jejím vývoji, to znamená druhý problém je taky na to, že widget nejspíše nepůjde dát přímo na plochu, přitom právě tam by si myslím za mě byla ta informace asi nejdůležitější a nedávala jen takový malý smysl, ale právě ten největší smysl, takže třeba to někoho ještě napadne. No a konečně se v podstatě inspiroval ten výrobce té jedenáctky na jiném systému, kde už to funguje léta, že jo? Všichni víme, o co se jedná.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Tech Talk. Pracovat jak blázen u počítače je nezdravé, to asi víme všichni. Potřebujete na světlo, taky jste to možná slyšeli. A jeden z výrobců našel takové krásné řešení. Povíme si, buďte na freši.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.
2: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
3: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

0: Techtok. Dlouhá práce u kompu má jednu nevýhodu. Prostě člověk sedí většinou v interiéru, denní světlo, potažmo slunce, tak to vidí maximálně jako štvoucí odlesk na obrazovce. No a výrobci ti na to pomalu, ale jistě myslí frežáci. No a vymysleli přídavné sluníčko. Na monitor se připne malé zařízení, no a během práce na člověka svítí speciální diody imitující část slunečního infrasvětla, které se do interiéru vůbec přes okno často ani nedostane. No a výrobce tvrdí, že právě několik hodin denně může pomoct s energií, taky náladou, soustředěním a hlavně v zimě nebo při dlouhých dnech v kanceláři. Zařízení si navíc hlídá vzdálenost obličeje a podle toho upravuje výkon, což je taky celkem fajn. No a ještě chvíli to budete v podstatě tak zlepšovat, přátelé, no a ty děcka od těch kompů nevyženeme už vůbec, protože ale mami, já jsem venku, vždyť ta ledka krásně svítí, no aby jsme se nedivili, že to tak bude někdy.
1: Techtok s Honzou Foltýnem.

0: Tech Talk.
1: Používáte sluchátka? Jaké máte? Umí dobře třeba hrát hudbu? No, to už je nuda. Už něco takové jako speciální sluchátka vymysleli a my vám řekneme co, protože to jsou teprve sluchátka. Buďte fresh.
0: Tech Talk.

0: čemu že byly určené sluchátka? Hladíte Fresh, no a normálně výrobci z nich postupně dělají malé hlídače zdraví. Některá sluchátka měří tep, sledují spánek nebo pomáhají nějakým způsobem lidem se zhoršeným sluchem. No a k tomu spánku celkem absurdní, ale vlastně proč ne? Některá jsou určená přímo na spaní, protože umí tlumit okolní hluk a podle naměřených údajů taky umí upravovat a dávat do uší uklidňující zvuky. Jiné se vrý zase posouvají blíže k naslouchadlům. Co na to říct? Nevím. Ale proč ne?
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem. Dab FM anebo apka.

0: Love is just a kiss
1: away. Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Hezký den na Fresh Rádiu, dobrý den. No a druhá hoďka nedělního TechToku je tady a i v té další budeme řešit technologie, které v posledních dnech hýbou celkem médii, a tentokrát se podíváme něco na, dalo se říct si, kryptového taky možná, tak buďte s námi, dozvíte se.
1: TechTok s Honzou Foltýnem.

Když se mluví o investicích, tak většině lidí třeba naskočí, já nevím, zlato, akcie nebo krypto. To je takové celkem známé a takové neúsprosté slovo v dnešních dnech. No a letos překvapivě zazářila mnohem obyčejnější komodita, a to je cukr. Jeho cena prý v srpnu vyskočila téměř o čtvrtinu, což je nejrychlejší růst za více než 10 let. No a důvodů je hnedka několik, jo. Protože je sucho, to je logické, slabší úroda proto, taky jsou tady problémy v Indii a Brazílii, no a je to taky spojené s jevem El Niño, které jste určitě taky slyšeli. No a cukr se navíc odrazil z relativně celkem nízkých hodnot, takže růst působí ještě výrazněji, takže do trezoru, jo, teďka současnosti, místo těch zlatých nebo stříbrných cihliček. Dejte si tam kilovku cukru, protože nikdy nevíte, kdy budou mít cenu zlata. No, vidíte, už to roste. Tech Talk.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
1: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: Tech Talk.
1: Že je chytrá inteligence každým dnem lepší a lepší, to asi už víme. No a v čem se zase za tu poslední dobu vyšvihla, povíme si na Freshi, buďte s námi.
0: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Kde?
4: Tamhle.
3: Ten má ale klapy.
5: Je, tam je dinosauří mláďácko.
4: Mimino Stegosaura.
6: On chodí.
7: On je živý.
5: Hoši, velké řeště s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
9: A dívejte, tam je ten velký.
10: Ten má krk až do nebe.
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.

0: killer.
1: Tech Talk.
2: AI chat dostal nový model pro generování obrázků, který má pracovat rychleji a ještě přesněji než kdy dříve. Poznámka pod čarou, kolikrát, že jsem to za ten rok už, co na Freshi vysílám, řekl? Já si myslím, že opravdu mnohokrát, takže prý. Jo, co se zase zlepšilo za poslední týdny? Měly by se prý zlepšit úpravy fotek, zachování detailů předlohy a taky práce se složenějšími zadáními. To znamená, novinka je tady v odstraňování pozadí, prý umí pracovat více s úhledností, nebo taky navazovat na předchozí úpravy bez větších chyb. Tak to schválně zkuste a dejte vědět, jestli se to zlepšilo. Já sám nevím.
1: Tech Talk s Honzou Foltýnem.

Tak co pak dneska v TikToku na Fresh Radio zaznělo? AI chat prý zase umí tvořit věci z fotek. Prý už to tolik neskresluje obliče, prý už to taky odstraní pozadí, nebo taky doupravuje, co může více realisticky. Nevím, zkuste sami. Ale dále, co jsme na Freshi řešili, byly sluchátka. Protože pokud je používáte jenom na poslech hudby, tak už je to trapné, protože dneska už můžou sledovat třeba spánek, relaxaci, podle nálady pustí hudbu, prostě co víc asi přát upřímně od sluchátek. No a další téma byl krásný cukr, osladí nám život, protože ten je teďka tak drahý, že bych si ho vlastně radši dával do trezoru, protože víte, jak může být někdy na horší časy, ať už na jídlo, nebo třeba na to, abyste ho přeprodali. Může se hodit, no a taky jsme dneska řešili, že mít nedostatek sluníčka u počítače, tak to už je teďka hodně špatný argument, protože dá se na monitor celkem přicvaknout taková hezká hračička a hned máte sluníčko i v interiéru. TikTok.

0: Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. TikTok. TikTok.
1: Tak jo, TikTok je za námi, já vám všem přeji na Fresh Rádiu pohodový zbytek neděle a opět za týden naslyšenou mezi 9 až 11.
0: TikTok s Honzou Foltýnem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Buongiorno amici. Ciao Max Tara, nabízí fantastické italské obleky. Všichni víže jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Milénium Lumíra Moškovského.
1: Australsko-britské duo Body Rockers v roce 2005 přichází se skladbou I Like The Way. Sexy vokál, rockový nádech, kytara jako z AC/DC a hlavně houseový groove udělali z tracku hit, který válcoval rádia i kluby. Mimochodem, popularita skladby se zejména v Americe prudce zvýšila díky zařazení do reklamy na dietní Coca-Colu. Takhle zdraví.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: No, dobře, tak centrum Ostravy 9 stupňů, složka standardně tam má jinak, jo,
2: tam jsou 4 jenom.
1: Tam je to vždycky tam je něco horší.
2: Třeba, jo, kdybychom chtěli na Balkán, tak já teď koukám Podgorica, Černá Hora, dnešní denní maximum 35 stupňů Celsia, aktuálně 19 stupňů.
1: Ok, kolik je v Římě?
2: V Římě by si chtěla vědět. Jo. Řím, Itálie. Aktuálně 24.
1: Jo.
2: Dnešní denní maximum 35.
1: Nádhera, kolik je v New Yorku?
2: Jo, v New Yorku. Počkej, tak my jdeme přes oceán, dobře.
1: Vadí ti to? Mě
2: to nevadí. New York aktuálně, tam je noc, jo? Nebo jakoby je tam noc, je tam
1: to
2: půl noc.
1: To asi to převedu jako na naše noční teploty, jenom orientačně mě to zajímá.
2: Tak je tam 18 stupňů.
1: Tak to je dobrý, ne?
2: A dneska v pondělí bude 27 maximálně.
1: Jo, fajn.
2: Co tě zajímá? Dubaj třeba, pojďme podívat se do Dubaje, jo? Spojené Arabské Emiráty, v Dubaji je teď 34. No dneska chladno. Dneska v maximech jenom 39.
1: To jako za mě to není chladno, jak když jsem byla v Dubaji.
2: No, tak já tady vidím 40, 41, 40, no, 40, 39.
1: Protože oni mají jenom roční období dvoje. Jo, oni mají jenom peklo.
2: Jo, a menší
1: teplo.
2: Peklo.
1: A já jsem tam byla, když tam bylo teplo a to bylo nějak 28, maximálně 32 a no, jako tak. I to na mě bylo, to jsem tam byla na Silvestra a mě to teda úplně stačilo, ti musím říct. Best of Fresh.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
5: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
6: Partnerem TechToku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Radio Fresh. Metropolitní rádio.
1: DAB FM anebo apka Fresh je všude.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Best of Fresh.
1: Ale teď si už nepamatuju, odkud vůbec, ale
2: taky
1: to
2: nevím.
1: Teď asi není důležité, hlavně abychom rozdělili Vojty.
2: Ano.
1: No, to je zásadní.
2: Ano, takže prosím vás, Aleš je Aleš, Vojta Havířov a Vojta Friedland.
1: Aleš je Aleš.
2: Abyste věděli, abyste prostě věděli. Moni, jsi připravená, jdeme točit naším kolem štěstím.
1: Pojď, kuličko, padni komu padni.
2: Tak, moment, točíme, kuličko, toč. To je normálně, to jsou chvíle napětí toto.
1: Aha.
3: Dnes viral Vojta Havířov.
1: Vojta Havířov, to byl Vojta Havířov, jo? Havířov. Dobře,
2: Vojta
1: Havířov. Dej mi vteřinu, já no si vytáhnu kontakt na Vojtu z Havířova.
2: Havířov, tobě i dvě, klidně.
3: Dnes viral Vojta Havířov.
1: Jo, je to Havířov. Až si pustíš limit časový, tak klidně můžeš začít točit.
2: OK.
3: Žipí.
1: Jupí, to bylo jupí.
2: To bylo župí.
0: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
2: Jdeme na to, vytáčíme Vojtu z Havířova, jo?
1: Jo, vyjeď si šavli telefonu ideálně.
2: Jo, to bych mohl. No. Dobré ráno,
1: halo.
2: Vojta to vzal hned, slyšíme.
4: Dobré ráno, tady Vojta Havířov.
2: Župí.
1: Tak Vojti, obrovskou radost máme, jsi náš šampion.
4: To mě těší, já mám radost taky, děkuji moc.
0: Best of Fresh.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Alešův Old School. Alešův Old School.
1: Liverpoolská rockově elektrická kapela Apollo 440. Tu známe díky hitům Krupa nebo Ain't Talk About Dub. My si ale dnes od nich dáme song Stop the Rock z roku 1999. Vypůjčili si

0: Tomášův Old School na Fresh Radio. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
2: Ty vogo, T-Rex!
3: Kde?
4: Tamhle!
3: Ten má ale klapy!
2: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
4: Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
5: On je živý!
2: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
3: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
1: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: Moje auto mě reprezentuje.
7: Automička IMO.
6: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
7: Automička IMO.
6: Perfektně umyté auto od 109 korun.
7: Automička IMO.
6: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
7: Automička IMO.
6: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
8: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
0: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
9: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

0: Best of Fresh.
1: Některé věci na nové superstar nám jako vadí a jedna z nich, která třeba vadí Honzovi, já to prásknu, jo, no. Je, že Habera ve svých 60 kolika?
2: 64.
1: 64 letech vypadá na 47.
2: Jo, takhle, no já jsem si říkal, no je to tak, no.
1: To ale je jako já, něco, ale... a to vadí i mě teda.
2: No, a ty jsi mladěs, jo, ale
1: no, právě.
2: Víš co, já mám podezření, že on má tu modelku a oni tam jako z toho světa berou takové ty různé omlazující věci.
1: Myslíš?
2: No, jasně.
1: Jako, že má třeba botox, jo, nebo něco.
2: Já nevím, no tak možná nějaká výživa nebo něco takového.
1: Tak
2: ale,
1: jako,
2: no, tak zkusíme,
1: tak já...
2: zkusíme Haberovi napsat, že by nám třeba, no, ale je to tak, no, já jsem se díval na to, kolik mu opravdu je a když jsem viděl to číslo, tak jsem si říkal senior, děda a on vypadá jako okay. úplně jako v pohodě chlap, jo. I doma moje Eliška říká, tyjo, ten Habera je fakt jako fra... No. No, abyste věděli, tak se díváme na jednu z jeho fotek. Vypadá...
1: To je síla.
2: No, je.
1: Vypadá jako... To je...
2: Jako Sting v těch nejlepších... jo, jako...
1: To je síla, no. Best of Fresh!
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Být či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem. Tech
7: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Best of Fresh.
1: Kdybyste se mohli dneska pustit jakýkoliv film, pohodu u krbu třeba a koukat na něco, tak Petr by si pustil Hannibala. Psal ještě takový dovětek, že možná není normální, ale je. Jako já bych se na něho klidně podívala taky.
2: Na
1: jo?
2: Petra nebo na Hannibala?
1: I na Petra, i na Hannibala. Nebo na Hannibala s Petrem třeba. A nebo na Šeptávače teď aktuálně píše.
2: Na Šeptávače.
1: Na tom ujíždí. No.
2: Hele, jako já mám horory docela rád, snesu to, ale zrovna dneska necítím v sobě, že je ten správný okamžik, že je ta správná chvíle. Já bych to právě jako naopak fakt viděl třeba na Piráty z Karibiku, nebo prostě Harry Potter, jo. Ale pozor, je tu třeba Andrea, která má úplně, ale úplně odlišný názor na celou tu věc a ta by si pustila něco českého, jo. A já jsem schválně vybral takový jeden za mě jako top film, který mě teď napadl. Je český. Aha. A já ti pustím kousek, jestli schválně uhodneš, o co půjde, OK? Poslouchej dobře.
3: Hranice!
4: Co to je, ty vole?
5: Mě asi nepoznal, nebo ne?
1: No, má
3: ty jsi odráždil?
5: Nedráždil, jako dráž.
3: No to je jedno. Přijeli jste mě sem pomáhat, tak tohle bude vaše první práce.
1: Je mi to jasné. Bádel Kotek, Langmajer.
2: Kde to může být?
1: To jsou snowboardáci.
2: Jsou to oni.
1: Jsou to jasně. Snowboardáci. Jasně. A jo, jako já to mám za jako výborný, jako, vydařený, ale, když jsem na tom byla na rande.
0: No. Best of Fresh.

Novinky na Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: pokojík, hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Tech Talk. Technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Fultýnem.
7: Tech Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. Mapasan.cz.

soutěž, moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

Milénium Lumíra Moškovského. Skotský producent Milo vydává v roce 2005 single Drop the Pressure. Minimalistický elektrofunk, groove, opakující se vokály. To vše je nezaměnitelná směsice toho nejlepšího. Track se dočkal i skvělého mashupu skladeb Dr. Beat a Drop the Pressure z Miami Sound Machine a Glory Estefan. Pojďme si ho vychutnat.

0: kolem Fabru je 9 stupňů aktuálně. To znamená, že když jsem přecházela o hoďku asi dříve, tak určitě bylo méně. A přijela jsem ti normálně s chlapem, kterým já pořád tričko a kraťasy. Jo, jako neuvěřitelné.
1: Já taky, ale dívej.
0: Tričko, kraťasy a sandále. Ale teď si Honzi přijel autem. Jo, ty no. To jako úplně nemůžeš srovnávat, protože to byl borec, který nastupoval, dejme tomu, kolem 16:15 někde.
1: Jo, tak na tramvajovém ostrůvku. Já jsem to pochopil blbě, že tě dovezl jako Ráďa a že měl tričko, kraťasy a sandály.
0: Ne, normálně borec, co takhle jezdí, protože my v té tramvaji se potkáváme pravidelně, tak normálně jezdí celé léto.
1: A kde nastupuje?
0: A nastupuje někde mezi Ostrava, Vítkovice a Předmírovým prostě.
1: A jezdí do centra.
0: Okay. Já si říkám, tak kdy přijde ten zlom, protože mě teda dneska už zima fakt byla.
1: Ano.
0: Jo, já už jsem měla podlíkačky, měla jsem jim bundu a on pořád si jede svoje.
1: Takhle, já jako jsem dneska pocítil zimu, koukej, mám mikinu, a to už je jako, to už je u mě co říct, ale kraťasy, Moni, ty jdou z mého šatníku nejdřív jako v půlce října.
0: No ale já to chápu, ty si nepohybuješ se jako venku, chápeš, ty nejsi ve 4 hodiny ráno venku. Měl jenom regulární kraťásky pod zadek, takové ty, co kdysi nosil Pau Habera, akorát černé a roztrhané, natrhlé.
1: Tak je zvláštní ten člověk tím pádem, o tom žádná, jak nosí kraťásky od Habery, jako, tak promiň, jako, tady nemám co dodat. Best of Fresh.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
7: Ty vogo, T-Rex!
8: Kde?
9: Tamhle!
8: Ten má ale klapy!
10: Je, tam je dinosauří mláďácko!
11: Mimino Stegosaura!
12: On chodí!
13: On je živý!
10: Hoši! Velké řiště s průlízkami!
14: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
15: A dívejte, tam je ten velký!
16: Ten má krk až do nebe!
6: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
17: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
4: Tech Talk.
18: Tech Talk.
4: Tech Talk.
17: technology, srovnávání, novinky na trhu, rady a tipy, vychytávky, online svět, digitalizace. Každou sobotu a neděli od 9 s Honzou Foltýnem. Tech
8: Talk. Partnerem Tech Talku je Mapasan. Specialisté na fotovoltaiku, klimatizace, tepelná čerpadla a elektroinstalace. Od návrhu přes vyřízení dotace až po realizaci. mapasan.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: V 18 letech většina z nás teprve zjišťovala, co chce v životě dělat. Jenže představte si, že v tu chvíli zároveň opouštíte dětský domov a najednou máte sami vyřešit bydlení, práci, peníze i celý svůj další život.
2: Právě mladým lidem v této situaci pomáhá nadační fond Křídla pro budoucnost. A dnes si budeme povídat nejenom o tom, jak taková pomoc vypadá, ale hlavně o příbězích lidí, kterým může změnit život.
1: No, naším dnešním hostem je spoluzakladatelka fondu Naďa Zímová.
2: Naďo, vítejte v našem studiu.
3: Dobrý den.
2: Naďo, pro ty, co nás teď naladili poprvé, řekněte to svými slovy a určitě jednodušeji než my jsme to třeba podali. Co je to Křídla pro budoucnost jednou větou?
3: Tak, Křídla pro budoucnost je vlastně nadační fond, který pomáhá mladým lidem, kteří odchází z dětských domovů, postavit se na vlastní nohy. Takhle úplně jednoduše.
1: To znamená, váš fond je pro lidi, děti, mládež, kteří opouštějí dětský domov, to znamená v 18 letech?
3: Může to být v 18 letech, ale může to být třeba ve 20 nebo až třeba v 25 letech, protože děti nebo mladí lidé po 18. roce, kteří studují nebo jsou na nějakých učňácích, tak můžou stále zůstávat až do věku 26 let v dětských domovech.
2: Až do 26 let?
3: Pokud studují, tak ano.
2: Nás zajímá, kolik mladých lidí ročně v Česku opustí dětský domov a co se s nimi obvykle stane, když jim nikdo nepomůže.
3: No, přibližně je to kolem 200 dětí v celé republice, nebo mladých lidí v České republice. A my to tak trošku dělíme na třetiny. Třetina těch mladých lidí studuje, posouvá se do toho života dál, už vědí, co chtějí dělat, dostali nějaké třeba základy, byť v dětském domově, a nebo právě v rámci pomoci nějakých nadačních fondů, školení a tak dále, jak se s tím životem poprat. Třetina jsou děti, které víceméně zůstanou na sociálních dávkách nebo na pracovních úřadech nebo bohužel řekněme i na ulici. Jo? A pak je tam taková ta třetina, která nemá ještě úplně jasno a nemá takovou tu podporu nebo nemá to sebevědomí do toho života vykročit úplně sami a proto jsme tady my.
1: Na vašem webu jsem se dočetl, že máte 4 pilíře podpory. Jaké to konkrétně jsou?
3: Tak, 4 pilíře naší podpory je v podstatě. Zabýváme se finanční gramotností, práce a profesní budoucností, bydlením a sociálním životem a potom můžeme pomoct i v psychologických, právních a ostatních záležitostech. Tak.
2: Je to takový komplexní souhrn všech věcí, které třeba ty děti nebo ti mladiství vůbec nemají. Jaké to je blízko realitě, když se řekne 18. narozeniny a najednou si sám s kufrem venku? To takhle normálně může vyjít a dopadnout?
3: Ano, může se to takhle stát. Máme dokonce případy, kdy se mladý muž tady v našem Moravskoslezském kraji v jednom dětském domově těšil na to, až bude mít těch 18 let, že si vezme ten kufr a odejde. A i paní vychovatelky, i my, když jsme tam byli na setkání, tak jsme se optali, no a co budeš dělat? A on říká, no najdu si práci a bydlení. A my jsme se ptali, a kde? A on říká, no to ještě nevím. A my říkáme, no ale ty musíš jít už jakoby někam, protože první noc kde budeš spát, nebo musíš to mít zajištěné dopředu. Takže nakonec se na nás obrátil, byl rozumný a měsíc předtím, než teda opravdu měl ty 18, tak nás požádal o pomoc. My jsme se zeptali, co umí, jestli je vyučený, nebyl ani vyučený. Nicméně přes jednu personální agenturu jsme se snažili mu zajistit práci i s ubytováním. Takže to je taková ta pomoc, kterou my můžeme poskytnout a jsme za to moc rádi, pokud naši partneři nás vyslyší a pomůžou.
1: Paní Naďo, na to já jsem se chtěl zeptat, protože my třeba s Radkem to známe z domova, že jakmile se blíží ten 18. rok života, tak na to se většinou děti, mládež ze zdravých rodin těší. Je to tak i u dětí z dětského domova, nebo ten 18. rok je spíš takový strašák, co se bude dít potom?
3: Víte, řeknu to asi tak. Ti, co jsou rozumní a mají už nějakou svoji vizi a cestu a myšlenku, kam do v té budoucnosti se chtějí ubírat, tak využijou toho dětského domova k tomu, aby si udělali školu nebo učňovský zaměření. Někdo tam třeba studuje i dva učňáky, jenom proto, aby zůstal. Má třeba kuchař číšník a pak si udělá zahradnictví. Jo, aby zůstal v podstatě v tom komplexu co nejdále, protože se nemusí zabývat těma starostma, který už mají ty ostatní, když se ty dveře zavřou. To znamená odvody, socka, zdravka, nájem a tyhle ty věci, které si ty děti vůbec neuvědomujou, že musí zajistit.
2: Křídla pro budoucnost, budeme to probírat i za chvíli, ale kdo zatím prakticky stojí, že tenhle projekt vznikl? Hned po přestávce se podíváme na to, jak se k tomu náš host, Naďa Zímová, vůbec dostala. Zůstaňte s námi.
0: Sejdeme se na Fresh.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte zpátky v Sejdeme se na Freši. Stále je s námi Naďa Zímová z fondu, nebo z nadačního fondu Křídla pro budoucnost. A teď se podíváme trochu víc osobně na to, jak prakticky tahle cesta začala.
2: No a mě by zajímalo, jak jste se na tuhle cestu vydala vy?
3: No, já jsem člověk, který má celoživotně takové to nutkání neustále někomu pomáhat. A když jsem dělala různé aktivity, tak jsem vždycky pomáhala nějakým nadačním fondům podporovat by děti po úrazech, nebo jsem natočila film jako koproducent Můj příběh s Vlastinou Svátkovou, kdy jsme

0: vlastně řešili domácí násilí, takže zase silné téma. No a protože jsem se potkala s kolegyní Marcelou Dytkovou na podnikatelských snídaních v kulturním domu Akord, kam docházím už asi 6. rokem. A Marcela pochází pracovně tady z těch nezisků, kde už roky pomáhala právě dětem z dětských domovů a na té cestě samostatné. A nebyla úplně spokojená s tím, jak se to všude řeší. Tak já jsem akční člověk, tak jsem jí nabídla, říkám, tak pojďme, ty máš zkušenosti s tím, já mám zkušenosti zase z jiného segmentu, když to dáme dohromady, dáme tomu nějakou právní kulturu, jak se říká, založíme nadační fond a můžeme pomáhat.
1: Takže podnikatelská snídaně stála u zrodu takhle krásného projektu.
0: V podstatě ano.
2: Ale vy jste, jestli se nepletu, i dobrovolničila.
0: Ano.
2: To bylo předtím, než vznikl ten nadační ano. fond. A dobrovolnictví, to hodně přesvědčí lidi o tom, že je dobré pomáhat i tímto způsobem?
0: Ano, určitě. Víte, když chcete s tím životem něco udělat a pomoct těm lidem, kteří to potřebují, tak to musíte nějak uchopit. A pokud to jakoby nezačnete dělat sám, tak nikoho nemůžete přesvědčit, ať jde do toho s vámi, nebo ať vám přispěje na ten daný projekt, protože zrovna teď to děláte pro nějakou holčinu, která si poranila míchu třeba a je po těžkém úraze a byla to třeba nadějná lyžařka, jo? Jako třeba v předchozím nezisku.
1: Propisují se nějak tyhle těžké příběhy i do vašeho osobního života?
0: Víte co, já mám šťastnou rodinu, šťastný život, mám krásné 3 dospělé děti a 2 malá vnoučata zatím, ale pořád mám takovou tu potřebu ještě dávat víc. A já si myslím, že takových lidí, jako jsem já, je mnoho. Akorát to neumějí třeba uchopit, nebo se neumějí nasměrovat tam správně. Protože každý člověk chce, když už dává, nejenom ze sebe, nějaké rady, pomoci nebo finanční podporu, tak to chce dávat konkrétním lidem nebo dětem.
2: A to je to, to mě trošku napadá, že tohle dobrovolník nemůže dělat, že dobrovolník je někam postaven a musí dělat to, co zrovna je nutné a že nemůže třeba pomoci někomu, i když by velice chtěl?
0: Ano, je to tak, protože když jsem předtím dělala třeba různé akce, vybírala jsem penízky na ten další nebo jiný nadační fond, věděla jsem, kam ty penízky do kterého fondu jdou, co s tím dělají, ale nemohla jsem úplně konkrétně pomáhat, když to tady to umím uchopit. Umím si říct ano, tady ten človíček stojí za to, aby jsme ho podpořili, tady ten třeba malinko a tam ten třeba už vůbec ne, protože je ztracený a i kdyby jsme se snažili, tak prostě to nejde. Některé věci fakt nejdou.
1: Vy často zmiňujete, že dáváte a mě by zajímalo, co dostává Naďa Zímová?
0: Odměnu. Odměnu v podobě emocí, setkávání se s těma mladýma lidma. Je tam nádherná energie u těch lidí, kteří chtějí do toho života nějakým způsobem vstoupit. Jestli můžu říct jeden třeba z případů, co mě teďko napadlo. Před rokem nás oslovil dětský domov, abychom podpořili mladou slečnu, která studuje kadeřnictví a že potřebuje zakoupit kadeřnický kufřík, že si ho musí kupovat sami. Stojí to kolem 9000 korun, slečna ty penízky neměla, takže jsme jí přispěli. Dostali jsme nádherný od ní děkovný dopis, mail i s fotografií, že to můžeme zveřejnit, že nám moc děkuje. A teď v květnu jsme měli setkání v Opavě s mladýma slečnama z dětského domova, tak aby jsme jim udělali prezentaci a takové školeníčko, jak se ucházet o první práci. Měli jsme tam kolegyni Haničku Bobrovskou, která je personalista, takže je školila, jak si napsat první CVčko, jak se ucházet o práci a tak dále. A bylo moc hezké, protože najednou tam sedí proti nám ta jedna slečna a já na ní tak koukám a říkám, ale to jsi ty, Adelko. A ona, no. A říkám, no, ty jsi ta kadeřnice. Ano. A říkám, no a my jsme ti pomohli. Pamatuješ si nás? A ona, ježíš, to jste vy. No ale to je krásné. Tak to moc děkuju za to, že jsme takhle se propojili, že jsem vás poznala, protože ona teďko dál vlastně vyhrává soutěže kadeřnické, zúčastňuje se a má nádherně nastartovanou tu cestu. Takže to je taková odměna pro
1: Taký
0: nás.
1: Takový příběh se šťastným koncem.
2: A ty příběhy nás baví a možná nás budou bavit i za chvíli. My Naďu Zímovou ještě dál budeme zpovídat. Nadační fond Křídla pro budoucnost jsou naším tématem a za chvíli pokračujeme.
3: Sejdeme se na Freši.

0: právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
2: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
6: No, super.
7: Co no, super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
9: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Vítejte zpátky, sejdeme se na Freši a tentokrát to bude o konkrétních lidech. Naďa Zímová nám teď přiblíží pár příběhů přímo z terénu.
2: My už jsme ty příběhy slyšeli, některé. Kadeřnice mě zaujala, dneska vyhrává soutěže. Naďo, kdo další vám se takzvaně vril pod kůži a vzpomínáte si na to, že jste udělali někoho velmi šťastným z domova, z dětského domova?
3: No, víte, my jsme mladý nadační fond, takže úplně, jako ještě nemáme tu historii tak velikou.
2: Kolik máte?
3: No, my jsme vznikli před 2 lety.
2: Takže 2 roky.
3: 2 roky, ale za tu dobu už těch příběhů máme mnoho. Máme mnoho mladých lidí, kterým pomáháme, a máme mnoho lidí v dětských domovech, s kterými už jsme se potkali právě v rámci našich školení, které děláme. Nicméně, tím, že paní kolegyně Marcela Dytková pracuje v nezisku právě s dětmi z dětských domovů od roku 2018, tak má na sebe navázáno už mnoho těchto mladých lidí, kteří už jsou venku a vracejí se za Marcelkou, protože mnoho z nich mentorovala, takže je máme v kontaktu, scházíme se s nima a pomáháme jim pořád dál, protože to není jakoby jednorazová, víte, pomoc těm lidem poradíte, pomůžete, ale oni se vracejí, tak jak děti. Když máte doma děti vyletí z hnízda, tak se za půl roku objeví a řeknou, mamko, taťko, nám se něco nepovedlo, nemohla bys nám poradit, tak úplně stejně takhle to máme my s těmi mladými lidmi, my, co jsou venku.
1: Což je krásné, že se mají kam vracet. A mě tak napadá, jak vypadá ta cesta typického klienta od chvíli, kdy k vám přijde, až po chvíli, kdy stojí na vlastních nohou.
3: No, tak já popíšu třeba jeden z příběhů, který znám z vyprávění, protože začal v době, kdy s tímto mladým mužem komunikovala Marcelka ještě a potom vlastně jsme už s ním komunikovali společně. Takže mladý muž, který odešel z dětského domova, velice šikovný, věděl, co od života chce, neměl úplně jednoduchou cestu, přišel z rozvrácené rodiny, neznal v podstatě rodiče. A když teda se postavil na vlastní nohy, našel si práci, pracuje všechno, tak pořád se snažil toho aspoň tatínka najít. Tatínka našel, bohužel tatínek v bídném stavu, že to tak řeknu, potřeboval umístění do LDNky. Bohužel se tam nemohl dostat, protože měl na sobě exekuce a dluhy. A tohoto člověka stát nepřijme. Takže on si napůjčoval peníze, aby ty dluhy zaplatil, aby tatínek mohl do té LDNky. Takže tatínka tam dostal, byl velice šťastný, nicméně tatínek za půl roku zemřel. A ty všechny dluhy zůstaly na tomto mladém muži. Je to až neuvěřitelně smutné, jak tyto děti, i když se dostanou a postaví se na vlastní nohy, jak stále touží po tom spojení s těmi rodiči a jsou ochotni prostě pro ně udělat maximum. Takže se na nás znovu obrátil, jestli bychom mu pomohli s právní cestou, s exekucema, takže jsme se spojili s naší, bych to řekla, partnerskou právní kanceláří. Muži nebo naši kolegové si ho převzali a komunikovali spolu, aby se z těch dluhů dostal. A měli jsme s ním nedávno setkání, je to asi 2 měsíce zpátky, tady v Ostravě, a byl velice spokojený, velice šťastný, vyřešil ty svoje problémy, pracuje dál, dokonce dělá i to, že když nám tam přijdou noví lidé právě s těma svýma problémama, tak on je takový ten rádce, že jim prostě řekne, jako ty nechceš dokončit školu, proč to děláš, nedělej to, dokonči tu školu, pak to prostě neuděláš už v rámci toho života. Takže jde příkladem a ty příklady životní dává těm druhým.
2: To zní pěkně, to jsou ty příběhy se šťastným koncem, i když tam byla taková ta smutná mezihra, ale máte i příběhy, které opravdu dobře nedopadly, respektive proč?
3: No víte, ono je to spíš o tom, jak si to potom ty lidi zařídí sami. My jim můžeme pomoct, můžeme na tu cestu pomoct navést, podpořit je, ale záleží, jestli ten člověk je natolik silný, aby to potom v tom životě zvládnul. Možná si nikdo neuvědomuje to, že ty děti v té ústavní péči se dostávají nejen do dětských domovů, ale dostávají se i do různých ústavů pro nehodné, jak oni tomu říkají, a do i taky psychiatrické léčby a tak dále. Mají za sebou spousta z nich i drogovou závislost, které se pak dostávají, takže není pro ně úplně jednoduché, i když jim pomůžete, na té správné cestě zůstat.
1: No tohle jsou přesně ty momenty, kvůli kterým má smysl fond vůbec dělat a o tom, co dává Nadě osobně a jak se můžete zapojit i vy, si povíme hned za chviličku.
0: Sejdeme se na

0: Sejdeme se na Freši. Jirka, Radek a jejich hosté. Sejdeme se na Freši.
1: Poslední blok dnešního povídání s Naďou Zímovou z Křídel pro budoucnost bude zase tak trochu osobní.
2: Takže první otázka samozřejmě nemůže být jiná než osobní. Co konkrétně vám tady ta práce dává?
3: Takové to uspokojení, že mohu pomáhat těm, co to potřebují. A potom i ta odměna za to, když vidíte, že se to povede. My samozřejmě nepomáháme jenom dětem z dětských domovů, které se staví na nohy a potřebují bydlení a práci, ale pomáháme i těm talentovaným dětem. Takže třeba teď se na nás obrátila slečna Katka, která začala svůj život v zahraničí, odcestovala, našla si tam práci, bydlení, byla v Norsku, v Rakousku, pracovala, teď se tady vrátila a teď si zařídila roční v podstatě pobyt na Novém Zélandu. Vydala knížku pohádek sama a teď napsala knížku, kterou by ráda vydala a jmenuje se to Příběhy životní zpovědi. Tak, životní zpovědi. Kdyby někdo čekal, že jsou to povídky, nejsou to povídky. Jsou to tvrdé zpovědi těch lidí, co opravdu fakticky zažili v ústavní péči předtím a potom. Nečte se to úplně jednoduše, ale byla bych ráda, abychom jí pomohli finančně podpořit vydání této knížky. Dávali jsme to i na LinkedIn, dávali jsme tam QR kód, ale QR kód najdete i na našich webových stránkách. Pokud by to zajímalo, firmy můžou v podstatě přispívat a dát to i jako vánoční dárek svým zaměstnancům.
1: Už se nám nahrála teď na tu otázku, protože se ptáme teď i posluchačů, ptáme se i firem, že by se taky chtěli zapojit, jestli ano, někteří kývou hlavou už teď, že ano, tak jak na to? Protože ano, máme tady nějaký QR kód, máme tady nějakou konkrétní knihu, ale je možná i třeba dlouhodobá spolupráce?
3: Určitě ano, budeme za ní rádi, protože to není jenom o tom, že přispějeme na první bydlení, nebo že podpoříme knihu, ale my potřebujeme fungovat. A my už jsme dneska celorepublikoví a v každém kraji máme svého koordinátora, na kterého se můžou obrátit jak dětské domovy, tak mladí dospělí, kteří už jsou venku a potřebují pomoc a podporu. Kontakty najdou na našich webových stránkách. Jinak pro firmy můžeme na darovací smlouvu udělat jakýkoliv finanční budget i dlouhodobého charakteru a jednotlivci můžou přes QR kód kdykoliv.
2: A mimo té pomoci přes QR kód máte ještě projekt Káva s křídly. Co to znamená?
3: To je projekt, který jsme před rokem spustili, protože jsme zjistili, že spoustu lidí sedí v kavárnách a spoustu lidí si tam čte. Takže my jsme vymysleli projekt díky naší kolegyňce Veronice, že v podstatě dáváme kavárně možnost se s námi spojit, může kavárna dostat naše krásné hrníčky, kde máme svoje logo a krásné motto, jedna káva, jeden nový začátek a zákazníci, když si tu kávu dají, tak můžou připlatit 10 korun nebo 20 korun libovolně a potom ta kavárna nám ty penízky předává, nebo kavárna řekne, my vás chceme podporovat, tak jako A Kafe tady v Ostravě a každý měsíc nám pošle nějaký příspěvek přímo pan majitel. Takže to jsou věci, které takhle můžou lidi přímo v kavárně si přečíst o nás a my máme mapku a ty spolupracující kavárny tam klienti můžou najít u nás zase na webových stránkách.
2: Pro někoho taková drobnost, ale přitom velká pomoc.
3: Ano, je to tak.
1: A když chci pomoct teď hned, třeba poslouchám rozhovor a říkám si, mě to baví, já chci pomoct, tak stačí webové stránky, jsou tam nějaké kontakty přímo na pomoc?
3: Ano, přímo tam najdete, když si teď otevřete naše webové stránky www.nadačnifondkřídla.cz, tak sjedete první roletku dolů, jak se tomu říká, tu první stránku a je tam chci pomoct, je tam QR kód a můžete poslat penízky, jakoukoliv částku nám přímo na cokoliv, do poznámky můžete napsat.
2: Naděl, bylo to krásné povídání, děkujeme, že jste přijala pozvání do studia, sejdeme se na Freši.
1: Mějte se pěkně, přejeme hodně úspěšných příběhů, ať se vám daří, ať pomáháte ostatním, ale ať taky někdo pomáhá vám, vy si to zasloužíte.
3: Já vám moc děkuju, pánové, a bylo s váma zase fajn. Díky moc.
2: Mějte se krásně.
3: Naschledanou.
0: Sejdeme se na Freši.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
0: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio.
1: Posloucháš Fresh Radio.

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: pondělní odpoledne. Přeju všem posluchačům Fresh Rádia. Máme 7. září, něco málo po 17. hodině, a to znamená, že začíná hitparáda Extáze Music Chart, která reflektuje těch 20 nejrotovanějších skladeb za uplynulý týden. Taky k tomu přidáváme obvykle 3 novinky. No a od mikrofonu se už tady na vás směje Dale, no a Ondra Turda je na cestě a přidá se ke mně, sliboval, že tak za půl hodinky je tady, takže samozřejmě známá dvojka, která vždycky se snaží ovládnout ten pondělní podvečer, teď už k podzimu. No a já tam nebudu dlouho zdržovat a půjdu už na tu hitparádu, protože jak jsem apeloval, 17.10 je čas tam pustit 20 a kdo tam bude, tak to si řekneme, až jí pěkně zahrajem.
1: Místo 20.

Tak za mě hodně ostrý začátek naší Extázie Music Chart. No a kdo to měl na svědomí, samozřejmě posluchači už někteří jistě ví, že to byl Culture Shock, který je britským drum and bassovým producentem a dlouhodobě je spojený s labelem Rum Records. Jeho tvorba patří k takovým těm melodičtějším větvím toho drum and bassu a jeho produkce často stojí někde mezi klubovým drum and bassem a rádiovějšími elektronickým zvukem. No a skladba You and I je tedy v hitparádě trochu ostřejší elektronická položka, která nás dneska už teda minula. Jdeme na 19. No a tam vidím hodně zajímavé spojení dvou světů. Je tam korejsko-německá DJka producentka Peggy Go a nigerijská zpěvačka Ayra Starr, jedna z výraznějších tváří současného afrobeatu, nebo beatsu, nebo jak jinak to říct, no a woman, čte se to woman, ale čte to jakoby woman, že, takže to zní asi jako ženy, vyšlo někdy kolem 26. června, tedy upřímně léto na XL Records, no a my ho máme na 19. místě, takže jedeme dál.

No a teď už nás čeká taková ta trošku návrat do minulosti, ale zase skladba, která se objevila teď v roce 2026 v novém kabátě a má ji na svědomí Armin van Buuren společně s Silver Bandou. Track primárně nazvali Here in My Arms, ale v podtitulu neboli v závorce se jmenuje Enjoy the Silence. No a vy už samozřejmě víte tím pádem, že původně ji neměl na svědomí nikdo jiný než Depeche Mode. No a my dneska tady u nás v Ecstasy Music Chart pěkně ze začátku a dáme si ji tam.

0: single manem Here in My Arms, aspoň teď v roce 2026. No a kdo jiný v originále, jak jsme zmiňovali, než Depeche Mode, Enjoy the Silence, a věřte, nevěřte, originál vyšel v roce 1990. Toto letí, jako by to bylo třeba před 10 lety, a ono už je to 36 let. No a 17, ta je taky návrat trochu do minulosti. Dneska ta hitparáda bude asi taková trošku promíchaná, buď extra moderní songy a novinky, anebo taky prostě ty věci, které prostě fungují, a ne jinak tomu je na 17. Calvin Harris tady se spojil s úžasným zpěvákem Sam Smithem a naspíval, ten mu naspíval skvělou věc na jeho skvělý hit, který se jmenoval Desire. No a dneska zpátky v Ecstasy Music Chart tady na Fresh Radio.
1: Místo 17.

0: Ladíte Ecstasy Music Chart, tady od mikrofonu vás zdraví Dale. No a za námi Calvin Harris společně s Sam Smithem a singlem Desire. To byla 17 pro tento týden. Před námi už je ale britský house producent Clooney společně s producentským duem Prospa. No a nikdo jiný než vokalista Tristan Henry. No a single Good Girl, která vyšla taky v létě tohoto roku, nás asi tak trošku posune do takových těch tech houseových vod. Tak užijte si Ecstasy Music Chart a dnešní 16.
1: Místo 16. I miss you.

0: A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Začíná škola a možná právě teď míjíte dítě se sluchátky na uších a mobilem v ruce.
3: Nečekejte, že vás uvidí a rozhledne se na přechodu, když je hlavou pořád ještě někde na prázdninách.
4: Buďte připraveni zastavit, protože někdy stačí vteřina, aby všechno dopadlo úplně jinak.
5: Bezpečný návrat do škol, školek a rušného provozu vám přejí statutární město Ostrava a Fresh Radio.

0: Rexa nebo BB Rexa s Davidem Guettou a jejich společný single Sad Girls. A samozřejmě víme, že tahle dvojka vůbec spolu není poprvé a jejich obrovský mega hit I'm Good, což bylo vlastně předělávka od Eiffel 65, tak ta už má přes 2 miliardy slednutí. A pozorní posluchači jistě zbystřili, protože slyšeli to pověstné
1: beep, beep.
0: To znamená, že Ondra dorazil a já ho tady vítám a co? Ahoj, vítej, čau. Začala Ecstasy Music Chart před půl hodinkou.
1: No, začala a já jsem si tak jako strávil 3/4 hodinky na česko-polské hranici a tudíž vzniklo ono zpoždění, no. Tam frezujou cestu, nový asfalt a oni tam poští kyvadlově, tam stojíš a díváš se a 3/4 hodiny si můžeš hrát pucle sám ze sebou.
0: Přesně tak, tak zhruba hodinku před vysíláním jsem se dozvěděl, že Ondra je někde, první se, říkal zácpa, tak jsem si říkal, hele, vzal jsi na to něco a on říkal, ne, dopravně. A říkám, OK, tak to je v pohodě.
1: Ale nejhorší je, že tam potom jedeš, asi budete znát tu klasickou cestu, že jo, na Polsko, přes Chotěbus, že jo, nahoru na most a tam jako, když se do něj dostane, tam není kam jako uhnout prostě.
0: No.
1: Jo, že bych to, říkal, tak tady ne, ty stojíš a koukáš. A říkáš, co se tam se dělají kontroly nebo co? A pak si jdeš dolů a zjistíš, že tam je normálně jenom prostě už udělaná cesta a stojí tam dva sokolíci a vysílačkou si volají a pouští to stylem 3 auta za hodinu, no.
0: No tak já jenom jsem s politováním ti odpověděl, že nevím, proč si jezdíš vždycky na tu burzu polskou před Ecstasy Music Chart.
1: Já pro krovky, no.
0: No pro krovky, doufám, že rozbalíš a my jdeme na 14, no a ty umíš přijet, že? Samozřejmě na jednu z teď nejoblíbenějších, nehranějších singlů vůbec, třeba na Ibice a taky
1: vůbec
0: člověk...
1: Na světě možná.
0: Možná na světě a taky člověk, který byl teď na 15, spolupracoval, David Guetta, společně s ním French Montana, což je teda rapper, no a ten hlavní protagonista je Hugel.
1: A track, který se jmenuje Shine, to znamená, že i k nám do studiu tady přišajnilo sluníčko v mé podobě, já se dneska uspívám, ale jdu si někde trošku jako vydechnout, protože okay. Jsem trošku zasprintoval. Shine on me, baby!

0: Šajní to teda tedy na nás všemi směry.
1: No ale já jsem dneska teda přijel městskou hromadnou, ještě k tomu, že jsem měl sám, tak jsem tam měl trošku komplikovanější, tady
0: potupákem,
1: jo, tady rozsekané náměstí, tak jsem pátral, kudy přes něho přejít, ale naštěstí jsem všechno stihl, dorazil jsem, vyzkoušel jsem
0: si to. Ještě, že tě lásku mám.
1: A teď jsem ztratil tu point, jo, Shining si říkal. Měl jsem sluneční brýle, člověče, ale než jsem tady dorazil, tak už jsem je nepotřeboval. Nějak se zatáhlo.
0: No, tak vidíš to, no, to už tak někdy hold bývá. Přece jenom to, ta nejteplejší část roku už asi přešla, toho roku 2026, takže já už teď, jakoby, si říkám, ještě v tom říjnu bych někam možná, jako, zase jsem si plánoval, že
1: jasně, no, ale
0: říkal jsem si, ne, letos opravdu budu mít více než 6 dní volna v letošním roce, udělám si čas, no, to víš, že tuhle.
1: Ne, počkej, ale ještě takový, čekám nějakou teplotní špičku, protože konečně se mi ozvala firma, co dělá klimatizace, že by měla čas, tak přece to nebudu mít zbytečně, ne?
0: Jako v autě nebo doma?
1: Ne, doma.
0: No tak ono je výhoda u moderních invertorových jednotek, že může použít jako topení, je to tak. Medan, to je takový track, který zrovna do teplého počasí patří zase všude. Na svědomí v letošním roce Emma Jonas Blue taky už se dočkal několika předělávek.

0: Já jsem si do dneška vlastně nepřeložil, co se v tom tracku zpívá. Musím to jednoho dne udělat, protože je to takový africký národní.
1: Třeba to není jako, že to nejsou slova, takový jenom popěvek.
0: Ne, to bude určitě něco znamenat, ale do příště se máme co učit, protože doufám si říci, že i příště budeme tenhle ten track na některé pozici určitě pouštět. Je oblíbený, je hraný, je chytlavý a prostě všechno vím. Všechno znám, všude
1: jsem
0: byl.
1: Tak když víš, tak kdybych ti řekl jméno Jatten Dimsdale. Víš, u koho jde?
0: Tedy Swims.
1: Ty kráso, tak ty jsi mě dostal a já odcházím.
0: Všechno vím, ne? Ty to totiž nevíš.
1: Že ty jsi Mr. Novi.
0: Mr. Novi Roll.

0: Mr. Know It All, o tom zpíval známý to zpěvák, showman, hitmaker, Teddy Swims. Jak se to jmenuje?
1: Jatten Dimmesdale.
0: Jo, jo, tak ten. Přesně ten. Měli jsme ho na 12. místě. O té skladbě asi si všichni můžeme domyslet, o kom to asi tak zpívá. Kdože je na 11. jako uzavírá tu, nebo vyhrává tu druhou desítku nejúspěšnějších, nejhranějších skladeb?
1: Tak pojďme zase Indici. Je tam norsko-britský producent, kterého před několika lety vystřelila skladba Faded.
0: Jo, Faded už bych možná věděl, dobře.
1: Jo? A tak dobře, ještě vystupuje s rouškou na nose.
0: Co?
1: No,
0: jako fakt.
1: Vždycky.
0: A jeho brácha je Johnny.
1: Tak to si teď nejsem jistý, já zase člověče. Jo, a v tekutém stavu, ano.
0: No, jistě,
1: jo,
0: teď mi
1: to, promiň, víš to, jsem si tu přišla ten kabel zase.
0: Jo,
1: no.
0: Jo. Alan Walker a track Pain, tak my doufáme, že vás nic nebude bolet. A jdeme na něj.
2: Místo 11.

0: Je to tak pain, může to znamenat bolest, může to znamenat různé věci a Alan Walker jí dal ale do takového tanečního hábitu, bych řekl.
1: Jo, a dokonce to na můj vkus bylo takové svižnější. Od něho, jako
0: vidíš. On bývá takový uspávač, že jo.
1: Uspávač, jako... ale každý jedna z deseti tracků je takový jako slušně našláplý.
0: Tak tedy to byly druhá, nebo to byla druhá desítka, abychom to vedli správně. No a před námi je naše oblíbená část hitparády. A myslím si, že dneska se to jako pěkně rychle odstřílel, takže si můžeme dovolit dát i třeba čtyři novinky.
1: Ale tak jako já bych to zase jako mojí hosty posluchače nerozmazloval.
0: Ale já bych je rozmazloval.
1: Oni budou zvyklí zase příště, pak nám to tam zase nevleze a bude takový.
0: No, když tam nevleze, tak to musíš.
1: Tak ho tam nedávej, samozřejmě. Nic
0: ne. Jsem chtěl říct, tak to musíš namazat, že jo.
2: Extase Music Chart, novinky.
0: Tady je první MK Tristan Henry a track Leaving.
1: Mimochodem vyšel 4. září, abyste věděli, jak nový to je.

0: Extáze Music Chart. Turda a Dale.
1: To jsme my dva. Můj kolega Dale by mohl nějak zhodnotit track Leavin od MKE s vokalistou Tristanem Henrym, co?
2: Dobré to bylo.
1: Dobré to bylo, jo. Tady a dobré za tři.
2: Nicméně ten Tristan Henry už tady dneska jednou byl.
1: Ano, ano. Poslední dobou je využívaným zpěvákem u tanečních tracků. No jo, tak asi nová generace nám tady roste, co?
2: Možná zajímavý hlas prostě k tomu house music, k tomu tech houseu, a i ten MK to měl takové do tech houseu trošku.
1: No tak musí to šlapat, já vůbec nejsem proti. A stejně tak to šlape, i když v trošku remakeované verzi, kapele, která je součástí světového dění. Tuším, že, a tentokrát to převezmu od tebe, nejsou oni právě jako takhle od Klokanošťů? Klokanonošťů?
2: Jo, dobře ty.
1: No, že jo, Tame Impala. Oni hrajou spíš takový indie a tak dále a tak dále. Ale tenhle ten track Loser, abych nekecal, to bylo v nějakém filmu. Bych jako tak jako se úplně k tomu na to. Ale ne, nejsem s tím úplně jistý, protože vím, že Tame Impala dělali v nedávné době právě nějaký soundtrack, jo, do nějakému filmu. A víš co, máme na to ještě zhruba 3 minutky a půl, aby jsme to rozkodovali, a pak můžeme dělat Mr. Novidol.
2: Okay, okay. Dobře.
1: Tak tady je máme, druhá novinka pro tento týden.

0: Dance Music Chart, Turda a Dale.
1: Tak tady druhá v uvozovkách novinka tohoto týdne, Tame Impala Loser. A měli jsme jako tak trošku zase oba pravdu, protože Dale naznačoval mimo éter, že to není úplně novinka, protože tahle ta věc jako původně byla vyprodukována.
2: Na albu vyšla už v září roku 2025 a pravděpodobně teď se dostává jako single ven z nějakého důvodu.
1: Ani ne ven, ale spíše do podvědomí, bych řekl, protože byla použita tahle ta skladba jako soundtrack filmu Brand New Day, je to další epizoda Marvelovského Spidermana. Neviděl jsem, nemůžu soudit, ale tak ti, co jsou právě fandové těchto Marvelovských povídek, bych řekl, tak určitě budou něco vidět a znát a skladbu zaznamenali. Taky my ji hrajeme, protože chceme být in. No a to byla tedy novinka číslo 2 a za chvíli jdeme na trojku a tak dáme jí ten čtvrtý, co? Dáme jí tu čtvrtou novinku.
2: No, tak.
0: Dale Analogu Bye Bye. Fresh jede i na DAB Plus a v celém Česku.
2: Tak když už si to jako slíbil, tak bys měl.
1: Tak jo, tak za chvíli si dáme novou Ellie Goulding. To bude novinka číslo 3.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
6: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
8: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz. Montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. Extáze Music Chart. Extáze Music Chart. Novinky.

0: Extáze Music Chart. Turda a Dale.
1: Je to tady čísla 3.
2: Třetí novinka.
1: Ano, u čísla 3 jsme se zastavili.
2: Já se teď tady přepočítám a naštěstí do 5 to ještě zvládnu, tak to dopadlo.
1: Ano, přesně tak. Ellie Goulding, For Your Entertainment, alias pro tvé nebo pro vaše pobavení.
2: Ano.
1: Co si jako takhle představíš, že je pro tvé pobavení? To budu dostat říct, pro vaše pobavení, a nemůžu říct, pro tvoje pobavení. Jo.
2: můžeš, no. Já bych tady spíš jako trošku odbočil a možná pro některé fanoušky Ellie Goulding bych řekl, že jí vyšlo 4. září celý album nový.
1: Takže to je pro jejich potěšení.
2: A to je pro jejich potěšení.
1: For Your Entertainment ještě jednou zopakovala, ano, že to je novinkový single Ellie Goulding. Za mě taková to je její klasika, nevím, jako... Jako pro to úspěšné,
2: podle mě. Procítěné to bylo.
1: Procítěné. Tak ona má vždycky všechno procítěné, že jo?
2: Jo, právě, že. Na takový styl, jako by, no.
1: Novinka číslo 4, výjimečně.
2: Ztracená.
1: Lost Frequencies, Mary Rose a track ne Paradiso, ale Paraiso.
2: Paraiso. Není to špatně napsané?
1: I to může být.
0: Extáze Music Chart, fresh track.

0: až teď.
1: Ondro, jedno velké zjištění, je to napsané správně.
0: Paraizona, jasně, no. Že to je správně. A co to tady z té filipinštiny znamená?
1: Ono to bude jaksi španělština, bez tak se na Filipinách tam mluví takhle zase nějak podobně.
0: Těžko říct, já tam ještě nebyl.
1: Člověk. Nebyl jsem, no, ale jakoby překladač rozeznal, že mu píšu filipinsky a napsal mi ráj, ale ve španělštině je to taky ráj.
0: Jo.
1: Paraíso.
0: Paraíso, jo, je to bez... Dobře, tak vítejte v ráji. Ten ráj se jmenuje první desítka hitparády Extáze Music Chart pro druhý týden zářijového roku 2026, nebo roku 2026 a měsíce září, řekněme to správně slohově. A desátým nejhranějším za uplynulých 7 dní, čili 168 hodin.
1: Dobře, kolik je to minut?
0: No už já to říkáš, to si spočti sám.
1: Je track... ještě sekundy máme, no to nevadí, no.
0: Pak ještě setiny, jo,
1: jasně. Nanosekundy.
0: Branky body vteřiny. Tato jsou tu úplně.
1: Ano, to je, tady zase máme norského zástupce v DJingu, no a taky amerického bluesgrassového zpěváka a muzikanta.
0: A svým způsobem taky ráj, protože Heaven je taky ráj. Jo. Heaven on your mind. Desítka začíná takhle krásně pomalu a nám to připomíná koho?
1: Avicii, to už jsme říkali.
0: Místo desáté.

0: No,
1: vzpomínka na Avičiho, prostě tomu se nedá říct jinak a myslím si, že ještě nějakou dobu ti producenti budou tahat jeho nápady, dotáhnou je třeba k dokonalosti nebo naopak je nějak vyšperkují. A Kygo s Danem Tyminským je prostě naprostý podpis Avičiho. Já si nemůžu pomoct a myslím si, že se na to úplně stejně.
0: Tak samozřejmě ten hlas tomu jakoby strašně pomůže, to je velké hit, to byla hymna Hey Brother. No a ten Kygo to tak decentně nechal v tom, vlastně v tom stylu těch cinkrlátek, která Avicii jako rád používal. No.
1: Už jsi někdy měl nějaké neoriginální kafe?
0: Neoriginální kafe?
1: Neoriginální kafe, pančované.
0: Měl jsem jedno kafe, ale víš co, měla mě tam zarazit ta cena. Zase jsem byl hamížný, říkám, dobrá cena.
1: Ano, ano.
0: Tak jsem ho jakoby vyzkoušel a pak jsem ho asi 10 minut, no, to by kecal, tak třeba 6 minut, držel jakoby v puse, abych ho mohl vyprývnout venku, víš?
1: Jo, jo, rozumím, rozumím. Ale ona byla melta, že jo? To bylo takové to
0: ale
1: bílé.
0: Ale melta je dobrá. Melta je
1: jako ale potom bylo ještě jedna věc, co není kafe, ono se ani nejmenuje kafe a připadá to, a teď jsem to zapomněl. No ale proč
0: ale tak to už možná řeknu značku a je to na princip. To bílý ne, myslíš? Jakoby,
1: ne,
0: jako
1: ne,
0: melta,
1: ne, ne,
0: ještě
1: ne,
0: něco?
1: Ne, ne, ne. Kdysi dávno, no já si vzpomenu okay. na ten název, no. Ale proč jsem začínal s otázkou, jestli znáš i nějaké neoriginální kafe. Protože
0: no.
1: Devítka je spojení Viny, Original Coffee a slavní Rudimental. Dramíky na deváté pozice a track Sendshots.
2: Místo deváté!

0: jsme to rozjeli na pořádně rychlé tempo.
1: Dobrý,
0: Send Shots.
1: Hele, dobrý presíčko to bylo.
0: Výborný presíčko. Originální káva je prostě originální káva. A tak to je. A myslím si, že v takovém zábavném, veselém duchu, i když ne tak rychlém tempu, ale pocitově stále jakoby šlapačka, bude na 8. místě track, který nám oběma se velmi líbí, taky je poslední dobou virální, taky se hraje na každé pořádné party, co myslíš?
1: Jo, já myslím, že tenhle song se opravdu povedl, i když on prostě zní tak jakoby taky
0: mileniálně hausíkově.
1: No, vidíš to, ne? Z minulosti, ale jo, má to rytmus, má to melodii a je to hodně, hodně takové jakoby podprahové.
0: No, myslím si, že už nemusíme více napovídat. Track od Another featuring 54 Ultra, se jmenuje Talk to You. A všichni, co jste měli alespoň při nejhorším trojku ze zpěvu, můžete zpívat. 3, 2, 1, teď!

0: talk to you.
1: Let me talk to you. Tak něco talk to you tu mě.
0: Talk to you, juj.
1: No jako talk to you, jakože mluvím k tobě, no tak mluv, když tak chceš mluvit.
0: Jako můžu uvést, co nás bude čekat, protože za náma je osmička, no a před náma je Cyril.
1: Já jsem si řekl sedmička, já bych řekl, toto je objev, kamaráde.
0: Ne, Cyril, an tentokrát bez, a je to, jo, je to bez metody.
1: Jo, že on se jako asi nemůže nadechnout. Nebo
0: no, no je to něco s dýcháním asi, no, potíže.
1: Možná je taky tak trošku, jak se říká, nachremlaný, jo, rozumíš? Jo, a teď vůbec jako
0: pohledal
1: se spoustou lidí, kteří byli v letě na dovolené, nebo někam letěli, že se vrátili a kašlíček, křípečka, no tak já to taky jako potvrzuji.
0: Tak nevím,
1: já jsem zářný příklad.
0: Jestli si nedovezeš něco, víš, děkuji.
1: Ano, možná v tom letadle, jak tam cirkuluje ten vzduch, taky to není nejzdravnější, no. Různé moribundusy lítají, no. Kamaráde, poslední měsíce to snažím rozdýchat a pořád jako to není ono. Dokonce moje paní doktorka, já to ani nebudu tlumočit, co mi řekla úplně přesně.
0: A jako zdvižený prst nebo dva?
1: Ne, tam by malem lískla. Jako, jo,
0: že, takže pět.
1: No, přesně, měl jsem takovou jako...
0: Takže dostal si five. A... Tak,
1: ale jak můžeš zjistit, když jsou venku 40 vedra, přijedeš dovolé týdení, že máš horečky, to ani nevíš, prostě ti je horko a je ti blbě. No, tak,
0: jo, si řekneš, no, ale dneska je mi extrémně horko.
1: Vy pane Turečku, riskujete, tady přecházíte lehké zápaly plic, no, jako, to tak nejde. Říkám, no, tak očividně jde, jenom je špatně, co vám teď dělá. No teď už neuděláte nic, když vám nic nezabere, tak to musíte vydržet.
0: Teď to musíš vydržet. No, tak to je podobné, takhle... když ti třeba z Heveru spadne auto. Nedáš nic, musíš vydržet.
1: Ne, musíš ho zvednout
0: než, no, než to někdo zvedne, když nemáš po ruce.
1: No, počkej, když si pod ním, tak je to ještě horší. Jo,
0: no, tak to je velmi nepříjemná situace. No, proto bys neměl ležet sám pod autem, vždycky bys měl mít někoho.
1: No, měl bys mít někoho a potom si jako briefless, pak se nemůžeš nadechnout, no, když no. To tobě leží to auto.
0: Přesně tak.
1: Nepřivolávejme takové věci.

0: No, originál vypadá tak trošku jinak, ale nebudeme Cyrilovi vyčítat to, že prostě něco jenom, jak se říká, obančil, že jo.
1: Našel to v šuplíku, říkal si, hele, tohle bych mohl předělat.
0: Jo, tak já jsem jednou takhle jako...
1: Uklízel, možná uklízel prach a našel CDčku, víš jako.
0: No, tak to je, ale to je hodně dlouhá doba, co jsem chtěl říct, tu historku.
1: No.
0: Jsem takhle jednou, a já jsem si říkal, co v tom autě smrdí, je to. Jsem takhle uklízel a říkám si, tak to je. A pak místa, kde je rezerva, a tam ti ležela jako krabička od Vlašáku, jo.
1: A ještě jako měl jsi načnutou, jo, s rohlíkem, jo.
0: Jo. A jak člověče, jak jsem to odklopil, tak já jsem myslel, že jsi se mnou začal normálně vykládat. Jako,
1: ty krása.
0: To už si žil svým životem.
1: To úplně vidím, jak ty jsi hlavou v kufru, ale jíš ten Vlašák a teď tě něco vyruší. Jo?
0: Kamaráde, já mám pro tebe úplně jasnou informaci. Jo. Kdyby nebyly vynalezeny antibiotika, tak je Tureček objevitel.
1: No, to vzniklo, to.
0: No, tak ten vlastně objevitel na tom vznikl pro mě. On se furt snažil najít, jo, a pak odjel na dovolenou, vrátil se zpátky a bylo to tam. Bylo Petriho misky, hadra.
1: Nějaký acylpirin nebo něco, že?
0: No.
1: No.
0: Však to bylo první, ne?
1: Asi jo, no.
0: No, antibiotikum.
1: No.
0: No, tak takhle nějak to vzniká. Já jsem to vyzkoušel v praxi.
1: Hej, ale je to tak, prostě někdy něco založíš a nemůžeš to najít za Boha. Pak to vůbec nepotřebuješ a najednou to máš. Já třeba teď osobně, kdybys měl někdy čas mi pomoct, hledám ten tepový snímač na kolo, víš, on se dává tady takhle pod prsa. A já jsem ho měl tak před 2 měsíci na kole.
0: Nepočoval jsi ho nějaké holce, že bys ho třeba jako tak pod prsa dával?
1: Přeměřil, jako, jo. To všechny údaje, jo.
0: No. Ne, prosím tě, já ti tady, milá holčičko, namontuju, no, já ti chci změřit tebe, jo. To je dobrá zabínka.
1: Já úplně vidím, jak si ho balím, jak jsem odjížděl z Vysočiny na kole, ale od té doby jsem ho neviděl.
0: Víš to?
1: Asi budu muset zajít tam, nebo napsat do toho hotelu třeba, ale to už je 2
0: měsíce. Mám pro tebe radu. Vysočina se jí, po ní se nejezdí. Místo

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
8: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
10: Extáze Music Chart.
11: Místo páté!

0: Ondro, tak tady, když vidím interpreta, který odehrál na páté příčce...
1: Tak si vzpomeneš na Lumíra Mořkovského.
0: No, tak jsem říkal, ty jo, není to on, ale tam je ten vykřičník v tom.
1: Tam je ten vykřičník, náš Lumír měl Lum bez hra X a tady je Lumix, kdy místo písmenka I je vykřičník. Self-aware, trošku našlápnuté tempo, tenhle DJ už je taky nějaký ten pátek na světové scéně.
0: Ten je rakousko-italský.
1: Víš, to zajímavé, tak Luka. Ten asi jezdí lyžovat často, že jo, tam si to rakousko-italské pomezí, to jsou samé hory.
0: No tak ono je to vlastně, no, tam jsou, tam, když se narodil přímo na hranicích, tak proto je rakousko-italský asi, no.
1: No ještě, no, tak
0: to... Možná měl dům, víš, jakože obývák měl v Rakousku a do kuchyně chodil do Itálie.
1: No, tak to se může stát tady i třeba našim kamarádům, že jsou českoslovenští. A nedej bože, když jsou z okolí Třince, tak to jsou československo-polští. Jako, jo. To,
0: je to už je goralí. Trojmezí takové.
1: To je to trojmezí. Raději pryč od těchto multi-internacionálních srovnávání. Lumix, Self-Aware, to byla pětka. A na čtyřce jsou před námi z jedné republiky.
0: Ano,
1: žádné italsko-rakouské, ale jsou prostě z jedné republiky.
0: Kalifornie.
1: Tak počkej, to není republika, to je stát. Z USA.
0: Ano. Je jeden z těch 50, teď nevím kolika.
1: A velmi rádi platí mítné.
0: Jo.
1: Track se mne Pay the Toll.
2: Místo čtvrté.

0: Zaplaťte to mítné. Musím se
1: přiznat, že tady bych je neidentifikoval, jako, že to jsou One Republic.
0: Takže jsou tak trošku UFO, jo? Unidentifiable flying objects.
1: Bylo to takové klidné a prostě tady mi nevynikl ten jejich zpěvák, jakoby úplně.
0: Třeba nechtěl vynikat jednou, no, třeba chtěl.
1: A nebo zrovna byl na dovolené a naspíval to někdo z kapely jiný, víš?
0: A nebo platil to mítné, víš, a zbytek zpíval. Neměl drobné, víš, tak to tam jako šel někde vybrat. Pryč od toho, to byla čtyřka, před námi je zvonící zvoneček. Ring my bell, alias R&B, tak se oficiálně jmenuje ten track, ne R&B, ale R&B. A interpret se jmenuje, jako když se třeba štípneš a v angličtině jako to jako tak pojmeš.
1: Ač. No to, spíš řekneš něco jiného, to nemůžeme říct. Jako bychom museli udělat píp.
0: Ba.
1: Chápeš?
2: Místo třetí.

0: přiznávám, jsem nakažen, už vím, to si budu dneska pískat. To jsou takové ty nakažlivky.
1: Můžeš zazvonit na můj zvonek, na můj zvonek. Tak byla půl písnička.
0: Jsi přihlásil do Superstar?
1: No to začalo a já jsem nepostoupil. No.
0: Ani do Hvězdné pechoty?
1: Ale já vlastně už nesplňuji ani ten věk, sakra.
0: To je nějaký věk.
1: Já myslím, že Superstar je omezeno.
0: Jo, to X-faktor není omezený. Ano. Jo. A potom ještě, jak se jmenuje, talent.
1: Ty talenty jsou taky, tam jsou neobezené úplně možnosti.
0: No, tam může i novorozenec třeba.
1: I ten, co nemá talent, ale to je jedno.
0: Tak ti chodí právě do toho Superstar. Velmi často. Já to jako nesleduju, neviděl jsem to, aspoň
1: já taky,
0: poslední díly.
1: Taky jsem neměl budík na druhý díl, ale zahlídl jsem konec prvního.
0: To už byl druhý, jo?
1: To asi jo. To začalo jiný minulý týden. Hned na konci prázdní, nebo jo?
0: Ale oni budou nějaké šoty té Hvězdné pěchoty, to mě baví.
1: Nevím, jestli ještě je ta Hvězdná pěchota.
0: Ale stejně, já ti nevím, člověče.
1: Je tam trošku rozmíchané nové, jakoby pořád toho, nový porodci trošičku, ale jenom jako, jenom 25% vlastně.
0: Tak ten je tam, ne? Kalin, ne?
1: Ano. Ten je nový a vlastně, nevím, jestli minule byl Leoš, tak ten je teď vlastně zase moderátor.
0: Speaker, tam byla potom ta blondýna, že jo, ta herečka, ne Stolaříková, Solaříková, ta dělala porodkyni.
1: Jo, tak ta není.
0: A naše Evička tady, Střinecká, ano, že jo, tam je. Faníme. Pavo. Ten tam všecky zhejtí, to je klasika. Nemůžeme zapomenout na největšího šaška v České republice, že jo, který nechodí v klaunském. No, Kuba Prachař, jo. Ten tomu podle mě vždycky nasadí hlavičku, a kdo tam ještě? Jo, a Kerim, to už jsme říkali.
1: No,
0: tak zajímavá jako sestava. I když, no nebudu to hodnotit, já nechci nikoho urážet, jako klobouk dolů smekám, dotáhl toho hodně, ale zrovna jako, že by měl toho koní páska v krku, ten Kerim mi úplně nepřijde, tak nevím, co tam bude hodnotit.
1: Oni pravděpodobně, když se podíváš, tak vlastně ta porota nemusí být jenom asi o zpěvu a oni tam hodnotí ještě asi postoj. Mm-hmm. A možná tak, módu.
0: A víš, jak se to říká? Když hodnotíme postoj. Nemusí stát, stačí, když pevně visí.
1: Ano. A proto můžeš tancovat,
0: To říkáme třeba, když visíme aparaturnou takhle. Tak.
1: Ale můžeš tancovat a tancovat.
0: Jo, stejně jako ten, co nemůže plavat. Barry can't swim.

0: už jdeme do finále. Tuhle tu skladbu si velmi často jako hrajeme nebo zpíváme takhle do rytmu, protože se vždy do finále dostáváme. Tedy pokaždé se nám to zatím povedlo, ještě se nestalo, že bychom jako tu dvacítku nestihli. A to i přesto, že třeba Dejlovi na mikrofonu právě přistal, no sej mi toho komára.
1: Ne, to by mohlo reproduktory poškodit.
0: Počkej, vidět, mutnu, teď ho sejmi. On ho netrefil.
1: Píp, utekl mi.
0: Ale on byl hodně pomalý, ale ty jsi byl ještě pomalejší. I to se stává součástí živého vysílání, i když nás můžete poslouchat v repríze i v neděli mezi...
1: A zrovna jsme to probírali, že? Jak jsou nepříjemní...
0: 15. a 17.
1: Ti štípáci jedni.
0: Ano, štípáci nosí nemoci, spavé nemoci a tak dále. Ale před námi je tedy jednička Tramtarada, Josh Baker... společně s Leila a Track Over You. No a za námi už se svými ikonickými sluchátky a vinily chystá DJ Horse alias Macha Šebestová v jednom s kouzelným sluchátkem.
1: Ano, oni ho taky měli červené. On má tak napůl.
0: Jo. Romane, jako, kde ses nechal inspirovat těmito sluchátky, jakože to opravdu vypadá jako to kouzelné sluchátko od Macha Šebestové.
1: Podle mě to vzniklo tak, že on si nechtěl zkazit účes, ale teď tomu nerozumím úplně.
2: Ne, tak mým vzorem je Louis Vega a podobní, Americe, New York, a tam s tím začali jako první.
0: Taky Antoine takhle přijel.
2: Ano, měl se nechali upravovat to sluchátko.
1: Jenomže Antoine byl právě vždycky načesaný a on si nechtěl ten šampon smít, no. Ale u Romana tomu teď jako úplně nevěděl.
2: Já jsem akorát musel předělat se, protože jsem byl zvyklý na levé ucho, předpostlehat jen na pravé, protože tím levým lemenem se to špatně...
1: Jo, já si myslel, že už tam neslyšíš za ty roky. No, tak to
0: nechtěl říkat, víš, to byla diplomatická verze. A já jsem myslel, že mi řekne, že se to sluchátko naučil dělat, protože má doma psa, který se jmenuje Jonathan.
1: A když už to probíráme, tak to je oficiálně, že se to pořád ještě vyrábí, nebo je to prostě si...
0: Homodomo.
1: Tak
2: sluchátko jedno je...
0: Nejmenujeme
2: značka? HD25.
1: No tak o značku nejde, ale takže jsi to vyrobil, není
2: ne,
1: to
2: oficiálně. Ne, to v New Yorku vyrábí.
0: Jako fakt?
2: Stojí to říkat to, než...
0: Takže to je New York Home Domo.
1: Takže si musí dát dovolenou do New Yorku a přivést si to baťohu.
0: Se trošku prodraží takové sluchátko. No, po 19. hodince můžete slyšet, jak se míchá právě z takového New Yorkského sluchátka.
1: Zeleného, podívej, pěkně.
0: Tak zelený vinyl, jasně, on to zase dělal žabáček. A my se loučíme.
1: To je podle mě rozlisovaná reflexní vesta.
0: Ukončí to žabáku.
1: Tak jo, tak ještě nechoďte spát, chtěl jsem říct dobrou noc, člověče, ale my nejsme poslední, kteří tady vysíláme.
0: To jsou večerníčky, jasně, no.
1: Dnešní jednička, děkujeme, že jste poslouchali, těšíme se na vás zase příští pondělí a mějte se.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000.
1: Fresh Radio.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Mašinérie.

0: Mašinérie.
1: Čau, nazdar, ahoj. 17 hodin 10 minut neděle 13. září a to je ten správný čas opět na Mašinérii. Máme za sebou letní prázdniny, kdy Mašinérie měla přestávku. Všichni jsme si doufám odpočinuli, nabrali hodně spoustu jako nádherných zážitků, třeba právě v jedné, ve dvou nebo ve třech stopách v sedle, v autě, kdekoliv prostě jezdili jsme, objevovali jsme a měli jsme se, myslím si, že parádně. Dnešní Mašinérie vlastně zahájila čtvrtý ročník, vysílá se od roku 2023, kdy jsme tenkrát začínali v Karolině a dnešní díl má číslo 120, to nám to pěkně utíká. Co nás dneska čeká? Probereme nemoc, která má zkratku ALS a s tím se pojí také motorkářská akce, kdy motorkáři budou pomáhat. Všechno si k tomu řekneme, zkusíme se také spojit s pořadatelem této akce. Dále se zaměříme na příběh jednoho motoristu. Je to poměrně zajímavý příběh. Já jsem ho objevil nedávno a začal jsem studovat vlastně, co se tam stalo, jak to fungovalo, jak to funguje dnes. No uvidíme. Dále probereme ceny benzínu v Česku a v Polsku a jak se to vlastně bude řešit v zahraničí, protože ty ceny vidíte sami, že to není úplně jako dobrý a vypadá to, že to bude možná ještě o něco horší. No a mám pro vás spoustu dalších zajímavostí. Dneska jsem třeba přijel na motorce stylově, protože jsem si říkal Mašinérie, začínáme po létě, tak to jako se k tomu hodí, že přijedu. No když vidím venku, že možná za chvíličku začne pršet, tak nevím, jestli jsem udělal úplně správnou věc, ale tak přece nejsme z cukru a nějaká voda nás nerozhodí. Tak jdeme na to, Mašinérie 120, 13. září a my právě začínáme.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie.
1: Přesně tak, nedělní mašinérie tady u nás na Freši, zase pravidelný čas 17 až 19 hodina, vždycky v neděli. Jak už jsem avizoval, dneska nezačneme úplně z vesela, protože si budeme povídat o jedné hodně vážné nemoci a k tomu potom se pojí akce, kterou budou pořádat motorkáři, protože prostě motorkáři chtějí pomáhat. Budeme si povídat o nemoci, která nese zkratku ALS, což znamená amyotrofická laterální skleróza. Je to vzácné onemocnění, neurologické onemocnění, které postihuje schopnost mozku ovládat svaly. Nemoc postupně ničí motorické nervy v mozku a míše svaly, které nedostávají impulzy k pohybu, postupně slábnou a ochabují. No, je smutné, že bohužel na to neexistuje zatím lék, takže tahle nemoc vždycky končí špatně a bohužel ti lidé, kteří jsou postiženi touto nemocí, tak ten svůj stav plně vnímají, mysl zůstává zcela jasná. No a motorkáři se rozhodli, protože znají jednu dámu, která je tímhle s tím nemocem nebo touto nemocí postižena a chtějí pomoci, chtějí vybrat nějakou částku a za ní koupit náplasti, které za prvé ulevují bolesti a za druhé dokážou nějakou dobu svaly simulovat. Takže za chviličku se na to podíváme, co to vlastně je za akce, kdy, kde, co a jak.
0: Čekuj Fresh Radio CZ.
2: Fresh Radio.
3: All day, every day.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
7: Posloucháš Fresh Radio.

0: Mašinérie!
1: My jsme Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem. Teď by měli zbystřit ti, kteří mají doma motorku, tříkolku, čtyřkolku, prostě všechno, co vám trošku větrá vlasy, i když máte teda helmu, nebo měli byste mít teda helmu. Tak věřte tomu, že příští týden, což je sobota 19.9., bude probíhat akce Motorkáři pomáhají. Je to benefiční akce pro Danušku, která má právě zmiňovanou nemoc ALS. Ta akce má za účel vybrat nějaké penízky, které potom půjdou na speciální náplasti, které jí budou pomáhat proti bolesti a podporovat stimulaci jejího svalového systému. Ta akce probíhá v Motopauze, což je areál určený pro motorkáře. Opravdu jako hodně zajímavá dominanta u dálnice D48, což je mezi Novým Jičínem a Příborem po pravé straně, když jdete směrem na Frýdek Místek. Pozor, nedá se tam sjet přímo z dálnice. Musíte buď teda v Novém Jičíně, nebo v Příboru a kousek se vrátit zpátky a jet vlastně po té souběžné komunikaci, která vede přes obec Libhošť. Na konci Libhošti směrem právě k Příboru je odbočka doprava a taková místní komunikace, kterou mimochodem majitel nádherně opravil. Jo? Je tam asfaltový asfalt, mám dojem, že motorkáři se na tom podíleli. Ta akce začíná v 11 hodin, kdy se tam vlastně sejdeme, pokecáme, přispějeme, ochutnáme dobroty místní restaurace nebo baru. Martina se určitě na nás těší. A od 13 hodin je plánovaná výška. Si to také užijeme, protože přece jenom léto, sezóna pomalinko, ale jistě se blíží do finále. I když věřím, že minimálně říjen ještě nám bude přát a budeme jezdit a teprve někdy krajem listopadu a možná někteří vůbec budeme zazimovávat. Já zkusím v dalším stupu navázat spojení s organizátorem Vaškem, který vlastně tuhle akci vymyslel a zkusíme z něho vydolovat nějaké podrobnosti. Fresh.

0: Mašinérie!
1: Nedělní mašinérie s Martinem na Fresh Radio. My si v tuto chvíli povídáme o akci Motorkáři pomáhají. Já jsem sliboval, že se zkusím spojit s organizátorem Vaškem. Vašku, slyšíme se, ahoj.
2: Ano, ahoj, slyšíme se velmi dobře. Všechny
1: Paráda.
2: Zdravím.
1: Také zdravíme z studia Fresh Radio. Vašku, povídáme si o akci Motorkáři pomáhají, to je vlastně z tvé hlavy. Řekni mi k tomu něco blížšího. Je ta akce zaměřená jako benefiční akce pro Danušku, která je nemocná. Kdo to je Danuška, jak se s ní znáš, nebo jak tě to vlastně napadlo?
2: Tak Danušku víceméně úplně neznám, ale vím, že jezdívala na motorce, občas asi jsme se vydali v okruhu Ostravy, takže to asi takhle mají pro nás jako motorkáře tady z okolí taková citlivá věc. A napadlo mě to už pár roku zpátky, jako vesměs pomáhat, protože jsme víceméně jako rodina, takže pomáháme si často, takže
1: to, jo, to je
2: nebylo
1: úplně...
2: to jenom z mojí hlavy, je tam víc těch lidí kolem mě, kteří vlastně tuto akci organizujou, takže...
1: To je úplně úžasná věc, protože ne vždycky se na motorkáře dívají dobře, jo? Když vezmeme plechovkáře, chodce, cyklisty a právě tyhle ty akce dávají tomu takovéto zářivé světlo, že i ti motorkáři mají srdíčko na pravém místě a dokáží se semknout a pomoci. Vašku, když se podíváme na sobotu 19.9., což je vlastně příští sobota, tak v areálu Motopauzy bude právě tahle benefiční akce pro Danušku a ty jsi tam vymyslel i nějaký doprovodný program. Co nás tam vlastně čeká? Sraze v 11 hodin a co dál?
2: Tak, doprovodný program jsme vymysleli s Martinou Segeťovou z Motopauzy, vlastně, co tam má bar. Tak máme tam nachystané občerstvení, pro Danušku se budou prodávat nálepky, motorkáři pomáhají, tak jak jsi zmínil. Jo, veškerý výtěžek bude na Danušku, na náplasti proti bolesti, které nehradí pojišťovna. A myslím si, že to je hodně dobrá věc, i pomoc, protože není to tak jednoduché. No a program je jasný, pokecáme o motorkách, o různých věcech, co plánujeme i do budoucna, vlastně celkově máme tam spoustu akcí, i na Motopauze, i v Ostravě. Jo, to, kdo mě bude sledovat
1: na
2: Facebooku, tak se určitě všechno dozví. Těch akcí bude celkem dost, mám v plánu toho víc, takže... Určitě to nebude jenom ohledně Motopauzy a sedibaru, ale bude to i ohledně všech motorkářů, kteří se budou chtít jako přidat k nám.
1: To je moc dobře, já se na tu akci těším, pokud je jenom počasí trošičku dovolí, tak se rozhodně také zúčastním, ať se seznámím, protože pokud se zadaří a zdravotní stav to dovolí, tak Danuška se přímo téhle akce zúčastní.
2: Ano, to bychom byli moc rádi, tak uvidíme, doufáme, že to bude všechno jako relativně v pořádku a že bude moct vyrazit i s náma na tu výjížďku, protože výjížďka bude celkem krátká kvůli tomu, že pojede s náma a ještě nevíme vlastně, jak ten zdravotní stav její to dovolí, protože každým dnem se to nějak zhoršuje a není to vůbec jako dobrá nemoc, takže budeme rádi, když bude s náma, že bude tam, bude vůbec s náma tam, to budeme strašně moc
1: rádi. To bude asi to nejdůležitější, protože si myslím, že být jako s přáteli, navíc si říkal, že ona je vlastně motorkářka nebo bývalá motorkářka, tak uvidí ty své soukmenovce v jedné stopě. Ta výška začíná ve 13 hodin, Danuška projevila přání, že pokud to jenom trošku půjde, tak by se ráda si vše svezla. Samozřejmě už to nejde na motorce, ale na nějaké buď tříkolce nebo čtyřkolce, kde se opatrně nějakým způsobem kurtuje a nějaká krátká výška, aby se právě to její přání splnilo. To je úžasné.
2: Ano, to byl hlavní ten hlavní plán tohodle, jo, aby se zúčastnila s náma ty výšky prostě pro ní.
1: Je to úplně zásluhou, nebo jak to říct, prostě perfektní akce, srdíčkem dělaná. Já se na vás těším všechny 19.9. v Segibaru v areálu Motopauzy. V 11 hodin dáme sraz, ve 13 vyrazíme na tu krátkou výšku. Vašku, díky moc, měj se krásně a rozhodně se uvidíme.
2: Taky, moc krát děkuju a všichni jste vítaní.
1: Děkujeme, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2 000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Fresh Radio! Fresh Radio!

0: Mašinérie.
1: My jsme z Ostravské Fresh Radio, nedělní mašinérie s Martinem. My jsme si v té první hodině povídali o motorkáři pomáhají, což je benefiční akce pro Danušku, která bohužel trpí vážnou nemocí ALS. Tato akce se koná 19.9., což je příští sobotu v areálu Motopauzy, sraze v 11 hodin a ve 13 hodin vyrazíme na výšku a budeme doufat, že i Danuška to nějak zvládne a minimálně na nějaké tříkolce nebo čtyřkolce se nakonec veze a splní se její velké přání. No a abyste věřili tomu, že s Danuškou soucítí hodně lidí, tak oni motorkáři pro ní dokonce vytvořili skladbu, která, když jsem ji poslouchal poprvé, tak mi běhal mráz po zádech, tak zkuste posoudit poprvé na Fresh Rádiu.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Je všude.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Mašinérie.

0: Mašinérie.
1: 9 minut po 18. hodině vyladíte Fresh Radio, nedělní mašinérie. Před námi je druhá hodina té startovací čtvrtého ročníku po prázdninách, po přestávce. Podíval jsem se na cesty, jak to tam vypadá, protože mě to zajímalo při nedělním provozu. Tak dávejte pozor na dálnici D1, kilometr 343, ve směru na Brno, což je sjezd u Brabantic. Je tam dopravní nehoda osobního vozidla s dodávkou, je to průjezdné se zvýšenou opatrností. Šťastnou cestu, pokud někam jedete. No a za chviličku si budeme povídat o jednom takovém zapomenutém, opuštěném motoristu a třeba k tomu vám bude hrát DJ Bobo.
0: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. This is a party song that makes the party going on.

0: objevil, je vedle dálnice zase D48. Ta je nějaká prokletá, co se týče těch opuštěných různých míst, protože tohle vzniklo tak nějak zajímavě. Motorest, o kterém je řeč, se jmenoval Hroch, někdo ho znají ještě pod starým názvem Sauna a ono to mělo snad 5-6 názvů, místní rozhodně znají, protože tam chodili. Byla to vyhlášená restaurace, vyhlášený motorest, ležel vlastně přímo vedle silnice 48, v době, když ještě to nebyla dálnice, byla to ta klasická spojka mezi vlastně Olomoucí, Bělotínem a potom se jelo buď na Ostravu, anebo se jelo právě na Nový Čín, Příbor a Frýdek Místek. Ten motorest ležel možná 5-7 metrů od toho tělesa té silnice a prostě prosperoval. Jezdilo se tam, výborně tam vařili, dokonce tam měli akce pro řidiče autobusů, pokud tam zajeli se zájezdem, tak ten řidič dostal zdarma útratu za 150 korun právě za to, že dovezl turisty a ti se tam jako mohli pěkně nadlábnout. No ale co čert nechtěl, tak samozřejmě 48 se po čase začala přestavovat a vznikla z ní dálnice. No a to byl ten zásadní problém a konec vlastně tohohle z toho motorestu, protože oni z něj neudělali, nebo z té dálnice neudělali sjezd na to parkoviště toho motorestu. Prý tomu bránili nějaké normy v té době platné, že zaprvé ta odbočka z té dálnice musí mít nějaký poloměr, nemůže to být úplně jakoby natěsno, že vlastně vletíte z dálnice 130 a jste přímo na parkovišti toho motorestu, to by asi nebylo úplně dobré. Za druhé prý byla nějaká norma, možná, že do dneška existuje, že vlastně rozestupy sjezdů z dálnice mají nějaké parametry a nemůžete do něho vložit sjezd, který prostě nesplňuje třeba středním 10 km, tak nemůžu udělat na 5. kilometru další sjezd. To byl konec tohle z toho motorestu, protože lidé přestali jezdit z dálnice, když se sjíždělo, tak se muselo zajet vlastně až na Rychaltice, tam ten sjezd Fričovice a zase se asi kilometr vrátit zpátky, majiteli se to nevyplatilo, zavřel. No a jak to mohlo dopadnout? No, tak nějakou dobu to přežívalo, bylo to dokonce nabídnuto k prodeji. Pak se do toho pustila urbex komunita takzvaná, kteří vlastně prozkoumávají tyhle ty staré opuštěné stavby, no a k tomu přibyli vandali a byl jsem se tam 14 dnů možná zpátky podívat a jako nepoznali byste to. Když si dohledáte dobové fotografie na internetu, tak byl to krásný takový polodřevěný, prosklený motorest. Dneska tam asi nezůstalo jediné sklo, je to všechno vybrakované, totální dezolace. A myslím si, že pokud to chce někdo koupit, protože dokonce ono to je pořád na prodeji, nějaký 1 800 000 mám dojem, a to je asi pravděpodobně spíš cena těch pozemků pod tím, než samotný motorest. Nevím, co by se tam dalo podnikat, je to relativně takové jako opuštěné místo. Občas tam vidím autoškolu třeba jezdit. Dokonce se mi podařilo dohledat jídelní a nápojový lístek motorestu Hroch někdy z roku 2012. A tady jsem se teda zasnil, protože třeba cena polévky česneková 15 korun, hovězí vývar 15 korun. Když půjdeme někam potom něco k nakousnutí, to mi nazvané, tak třeba obložený talíř 34 korun, topinka s nudličkami a sýrem 39, no a taková ta jako třešnička na dortu, takové ty jejich speciality, tak třeba měli palkovický loupežník, se to jmenovalo, s oblohou, což byl vepřový kotlet, bramborové platičky, česnek, uzená, rolovaná plec, 86 korun. No dneska musíte přičíst minimálně 200, abyste měli jídlo v podobné jakoby kadenci, ale prostě, no, je to krásná vzpomínka.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů Chorce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Fresh Radio!

0: Mašinérie!
1: Vzpomínáte? Jasně, Fontana pro Zuzanu, Mama Kami, tohle je vlastně další příběh dalšího motoristu, tentokrát jsem se vydal na Slovensko. Ten motorist se ve skutečnosti jmenuje Sosna a má úplně stejný příběh jako ten motorist Hroch, o kterém jsme se bavili v minulém vstupu. Je tam vlastně silnice, která byla kdysi hlavní spojkou mezi Tatrami a zbytkem Slovenska směrem jakoby na Žilinu. Oni potom postavili dálnici slovenskou D1 a tenhle ten motorest, byť byl teda v době natáčení Zuzany a vlastně i předtím, i nějakou dobu potom hodně vyhledávaný, na tom parkovišti stály kamiony, prostě žilo to tam, tak teď byste to nepoznali. V rámci toho filmu vlastně stála jenom půlka toho motorestu, taková ta menší. Teprve později dostavili větší část, taková hodně do špičky, žluto-bílá. Bylo tam ubytování, byla tam restaurace. Ale tím, že prostě ten provoz na té původní komunikaci se přesunul na tu dálnici směrem Poprad-Žilina, tak v tom místě toho motoristu projelo pár vozidel, majitel to musel zavřít. Do dneška to je teda opuštěno, není to v tak dezolátním stavu, jako je motorist Hroch, ale samozřejmě vandalové se také podepsali a je to velká škoda, protože tohle to byla opravdu jako ikonická stavba, ikonický motorist. Dále mě připomíná ještě možná jedna taková podobná historka a to je právě motopauza, protože ta se nachází na benzínové čerpací stanici bývalé, která je právě u dálnice D48 mezi Novým Jičínem a Příborem a oni, když stavili tu dálnici, tak neudělali sjezd k té pumpě a prostě no, ona tam stála x let jakoby opuštěná, bez sjezdu, ale tam se našel podnikatelský záměr od Jardy, který z toho udělal takové zázemí pro motorkáře a dneska to tam opravdu žije, pořádají tam akce, motorkáři, když si nemají kam hlavu schovat, anebo prostě hledají nějaký cíl, tak zrovna motopauza je znovu obnovená, je to tam nádherné, je to tam strašně příjemné, byť ten sjezd je trošku komplikovaný, jak už jsem říkal v minulé hodině, musíte jet po té staré komunikaci přes Libhoš a potom odbočit a vrátit se, ale je to tam úžasné, takže alespoň tady to dopadlo na mou jakoby pozici docela dobře.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: Mane.
1: Mašinérie. A teď jedna nabídka přímo pro tebe. Možná, že hledám právě tebe, protože hledám hosty do Mašinérie. Pokud máš co říci k tématu auto, moto, cestování, dopravě, pořádáš nějaký seraz tuningový, veteránský a tak dále, tak Mašinérie ti ho dokáže pěkně zpropagovat. Popovídáme si, pozdravíme se, bude to strašně fajn. Rozhodně si mě najdi na Facebooku Martin Chleboun, napiš mi tam zprávu na Messenger anebo mailem mašinerie@freshradio.cz. Domluvíme se, pozveme se a rozhodně můžeš být tady se mnou ve studiu. Nyní se podíváme na cenu benzínu a nafty, protože ta nás v poslední dobou hodně jako tíží a tlačí, protože zase se nějak nekontrolovatelně urvala a jde směrem bohužel nahoru. Když jsem jel dneska kolem pump, tak už to je běžně kolem 50 korun za naftu. Natural naštěstí o něco levnější. Když jsem se podíval na meziroční srovnání, tak zhruba loni to stálo o 10 korun a 50 halířů míň na naftu a zhruba 15 korun a 50 halířů na naturalu. Takže to je prostě šílené. Bohužel vláda s tím momentálně nic nehodlá dělat. Jednu dobu bylo takové to zastropování cen, kdy oni to hlídali, ty marže, a určovali za prvé DPHčko, spotřební daň a tak dále, a tu cenu drželi trošku mile dole. Tohle se nechystá, takže můžeme počítat, že během možná 14 dnů podle analytiků to ještě o nějakou kačku půjde nahoru. A když jsem viděl takové ty nejhorší scénáře, takže snad za naftu až 60 korun, což je teda úplně šílené. Vůbec si nepomůžete v Polsku. Zjišťoval jsem ceny v Polsku, tam jsou ještě o něco horší. Nafta skoro 9 zlotých, když vezmeme, že nějaký 5,70, tak už to je přes 50 korun. Natural není o tom o moc lépe, takže do Polska asi se nevyplatí, protože když připočtete ještě tu cenu té cesty do Polska a neberete tam třeba někde nějaký nákup nebo cigára, tak prostě se to opravdu nevyplatí. A radši možná hledat tady u nás někde benzínky méně známé, takové ty no-name, oni přece jenom bývají o nějakou kačku možná levnější, vy minimálně odvou ve Studence v Mošnově, kde to je zatím ještě, je to strašné, teď jsem bral, ve čtvrtek mám dojem a plnou nádrž v oktávce skoro za 2000, což normálně jsem 1200 a měl jsem to úplně plné. No a nebo můžete zkusit to, co vyzkoušel jeden Ital, který si koupil koně a prostě nejezdí autem. Jezdí všude na koni, do restaurace, na nákupy, do práce a prý ho to skoro nic nestojí, protože to je farmář, má tam někde nějakou louku, nějaké pole, kde ten kůň se spásá a prostě nepotřebuje další kačky na nějaký benzín. Takže tak, jo, otevřete nějaký inzertní server a podívejte se, kolik stojí kůň, kupte si ho a jezděte.
0: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino Stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
7: Fórum Nová Karolina a BYD přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
10: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
11: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
12: Fresh Radio.
13: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
12: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Za necelé 3 minuty je tady 19. hodina, to znamená, že dnešní mašinérie došla do samého finále. Díky moc, že jsem mohl být s vámi vlastně po 2 a něco měsících po letní přestávce, kdy mašinérie znovu naběhla. Teď už každou neděli mezi 17. a 19. hodinou. Také vám moc děkuji za vzkazy, které jste poslali Danušce. Rozhodně příští týden předám a ona z toho bude mít velkou radost. Ptali jste se mě na tu skladbu, kterou složili pro Danušku, jestli je možné ji někde stáhnout, že se vám strašně líbila. Tak věřte tomu, že ji zařadím do podcastu dnešního dílu, který bude během týdne buď v archivu na www.freshradio.cz anebo také na stránce Mašinérie s Martinem na Facebooku, takže si ji tam můžete poslechnout. No a prosili jste mě, jestli bych ji mohl ještě na závěr Mašinérie jednou pustit, tak zkusíme v takové zkrácené verzi. Mějte se krásně, zase příští neděli mezi 17 a 19 tady na Freshi. Budu rád, když se s vámi uvidím v sobotu 19. na té charitativní akci, která se koná v motopauze od 11 hodin. Do té doby se mějte krásně a kolama dolů.

0: ID přináší velkou letní soutěž. Byt či nebýt? To není otázka. Otázka je, kdo si odveze nový BYD Dolphin Surf za půl mega. Jak hrát? Nakupte v některém z více než 200 obchodů, naskenujte účtenku do apky Moje Karolina a tipněte si, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Soutěžte až do 11. září. Vítěze vyhlásíme na velkém finále 12. září v Karolině. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Buongiorno amici! Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
4: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.

Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.

Ectomy. Ectomy. Ectomy. Ectomy. Ectomy. Ectomy.

prospectomy.

0: is AB and Tom Vagabondo in the mix.
1: Deep Connection.

0: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
9: Ty vogo, T-Rex!
10: Kde?
11: Tamhle!
10: Ten má ale klapy!
12: Je, tam je dinosauří mláďácko!
13: Mimino Stegosaura!
14: On chodí!
15: On je živý!
12: Hoši! Velké řeště s prulískami!
16: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
17: A dívejte, tam je ten velký!
18: Ten má krk až do nebe!
8: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
19: MDMA Therapy. Ondřej Houska-Med a Petr Košťál. MDMA Therapy.

0: Terapii. Ondřej Houska Med a Petr Košťál. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day. Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
2: All day, every day.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh. Fresh Radio.

Činností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
2: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

potichu dává pozor a co se nedoví, nepovídá. Má hluboký hlas. Mikinu propotí a tím stmelí sám. Vyletět může z kůže, protože

0: stěny utekla nutrie. Rozmarná.
1: To je absurdní. V čekárně pakárny. Kousek od mý pekárny. Domy jsou barevný jak křída. Široká Vinohradská. První třída. Ve vysokých stěnách, prosklených dírách.

rodičům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Rádiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Co budete dělat dnes večer? Televize nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

ECM, internet of shit. Likvidovat si zdravě není lehké, je to prax. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten čas. Kdysi v kreku na dojazd do Bena, to utrať. Všetko je černé a ty nemáš.